Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Rádio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: Radio. Relax. Relax Radio.
1: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu vpít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: Blíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Relax Radio.
4: Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady kladenského zámku na divadelní představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
2: Ahoj, zdraví vás Kuba Slach. Zdraví vás.

0: jablíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Relax. Relax Radio.

0: She's at home.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 1. srpna.
1: Tento den roku 1981 se navždy změnil svět hudby.
3: Ladies and gentlemen, rock and roll.
1: Začal vysílat vůbec první televizní hudební kanál MTV.
4: This is it. Welcome to MTV Music Television, the world's first 24-hour stereo video music channel.
1: První klip, který byl odvysílán, stylově to byla nahrávka britských Buggles, Video Killed the Radio Star. V roce 1936 byly zahájeny 11. letní olympijské hry v Berlíně, které byly nacisty zneužity k propagaci Nového Německa. Roku 1959 se narodil lídr a zpěvák britské hardrockové kapely Def Leppard, Joe Elliott. Díky albumu Pyromania z roku 1983 a Hysteria z roku 1987 se staly jednou z nejprodávanějších kapel 80. let. Legendární český oštěpař Jan Železný se stal tento den roku 1995 na mistrovství světa v atletice ve Švédsku šampionem výkonem 89 metrů a 58 centimetrů. O 3 roky později přišel v Kalifornii na svět artist Leon Ivy Jr., kterého ale celý hudební svět zná pod přezdívkou Coolio. Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
5: Relax Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Relax Radio.
4: 92,3
3: Kladno.
4: 97,4 Rakovník. 103,4
3: Kralupy nad Vltavou.
4: 97,5
3: Beroun.
4: 94,8
3: Louny.
4: Tady všude
3: je relax. Relax Radio.
5: Let them rise again.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Na vteřinu přesně je tady 10. Krásnou sobotu všem.
3: Relax Radio.
2: Dnes bude hlavně oblačno až zataženo, během dne se ale přiženou k nám do středních Čech přeháňky, anebo taky bouřky. Nejvyšší teploty dnes budou v rozmezí 28 až 33 stupňů. Na západě tam bude o něco chladněji, tam naměříme maximálně 26. Za to na Moravě a ve Slezsku tam bude o 10 stupňů víc, tedy 36. Letní prázdniny jsou v polovině. Máme 1. srpen, s vámi už je na relaxu Patrik. Budu s vámi až do 15. hodiny a můžu slíbit, že za tu dobu toho stihneme opravdu hodně. A zahrajeme si hodně muziky. To, co teď slyšíte pode mnou, je Robert Miles. Ten zazní už v následujících minutách, ale bude toho rozhodně ještě spousta. Buďte s námi a hezké dopoledne s relaxem.
4: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax.
3: Relax Radio.

0: Jste s Relaxem, dohrává nám Winona Oak s Robinem Schulzem 10 minut po 10. hodině. 1. srpen, možná se chystáte někam na cesty, možná jste za volanty, ale v tomto smyslu pamatujte na to, že každý z nás si sice myslí, že řídí skvěle, ale odborníci jsou jiného názoru a upozorňují, že za volantem máme spoustu zlozvyků, o kterých ani vlastně nevíme. Někdo nechává třeba jenom ruku na řadící páce, jiný nadává na všechny kolem sebe a někdo za jízdy svačí nebo nevydrží na červený bez telefonu. Tak mě v této spojitosti dnes zajímá, jak je to s vámi a s vašimi řidičskými zlozvyky. A klidně buďme až do té 15. hodiny úplně upřímní, soudit se navzájem nebudeme. Nicméně zkuste mi to napsat. WhatsApp nebo SMSky 606 736 736. Jaký je váš největší řidičský zlozvyk? Nebo jaký zlozvyk naopak nejvíc vadí vám u ostatních řidičů? Nebo čeho se za volantem prostě nedokážete vzdát? A možná mě napadá ještě taková bonusová otázka, co nejšílenějšího jste kdy viděli někoho dělat za volantem? 606 736 736.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na divadelní představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
1: Ahoj, zdraví vás, Kuba Slach.

0: Takto znělo vábení bájných sirén, které svým neodolatelným zpěvem lákali námořníky, kteří se nechali bezbraně unášet až ke břehům ostrovů.
1: A takhle zní letní lounské vábení. Město Louny si vás dovoluje pozvat na již 21. ročník městských letních slavností pro celou rodinu. Ve dnech 7. až 9. srpna se můžete těšit na Leny, Pemrebit, Lake Malawi a spoustu dalších. K tomu vláčková doprava, závody dračích lodí a mobilní planetárium. Tak se nech přivábit neodolatelnou zábavou od 7. do 9. srpna do města Louny. Vstup zdarma. Více na www.lounské

0: sweetchili.cz.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

Co se stane, když se spojí největší jména české hudební scény? Vznikne song, protože to nevzdám. My jsme se udali právě teď na relaxu. Teď ale Coldplay a Rihanna a za chviličku se podíváme na středočeské a taky na pražské silnice. Budeme tady pro všechny řidiče. Buďte s námi. Relax.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Prázdniny jsou v polovině a to znamená, že spousta z vás je na cestách, na výletech, tak ať vám ta cesta ubíhá co nejlépe a hlavně bez kolon. O to se tady budu starat dnes já. Podíváme se, co se aktuálně děje. Bouralo se na D8 ve směru z Ústí na Prahu před sjezdem na Novou Ves. Zhruba na 18,5 kilometru jsou v sobě dva osobáky a brzdí se tady do kratší kolony, tak na to dejte bacha. Kratší kolony jsou pak taky na příjezdu do Prahy. Z dálnice D10, konkrétně v Novopatské ulici, popojíždět budete zhruba od sjezdu na Satalice. Jinak je ale v těchto chvílích na středočeských a taky na pražských silnicích klid. Snad nám to vydrží a kdybyste o čemkoliv věděli, hlavně nenechávejte si to pro sebe. Naše linka má číslo pořád stejné.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Music, 10 hodin 38 minut k tomu. Pokud máte rádi dobrou muziku a festivalovou atmosféru, tak zbystřete. Na Instagramu Rádia Relax soutěžíme do pondělí 3. srpna o 2 vstupenky na slánský Open Air Festival Valník. Na něm vás čekají kapely jako 100 zvířat, Totální nasazení, Ivan Mládek a jeho Benjo Band, Zakázaný ovoce a spoustu dalších. A soutěž na našem Instagramu je úplně jednoduchá. Stačí, když v prvé řadě náš Instagram otevřete, najdete si nás tam jako Radio Relax, potom najdete soutěžní příspěvek a správně odpovíte na úplně jednoduchou otázku. Kolika dení je festival Valník? Ze správných odpovědí pak vylosujeme jednoho z vás, který získá 2 vstupenky. Takže pokud ještě nesledujete Instagram Radia Relax, možná je právě teď ten správný čas to napravit. Festivalové léto totiž ještě rozhodně nekončí.
1: Takhle. Hraje

0: plnej skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 11. hodina je tady, jste na Relaxu, hezké, pořád ještě dopo.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dneska bude většinou oblačno a zataženo, během dne se přiženou přeháňky a nebo taky bouřky. Já aktuálně koukám na meteoradar a vypadá to, že od jeho západu přichází nějaká metelice. Tak jestli už u vás prší, napište mi zprávu, prší 606736736. Teploty na západě Čech kolem 26, ale na Moravě ta bude až 630. Patrik s vámi, začínáte mě taky zásobovat svými řidičskými zlozvyky, tak v tom nezapomeňte pokračovat. Jak SMSky, tak WhatsAppky přijímám taky na čísle 606736736. Tahle holka rozhodně umí. Dua Lipa, dáme si ji na Relaxu už za chvilku. Buďte s námi, hezké dopo a pěknou sobotu.
2: Relax Radio. Patrik Pašek. Relax.
1: Relax Radio.

0: Dnešní dopoledne trávíte s relaxem 9 minut po 11. hodině. Jaký je váš největší řidičský zlozvyk? Jaký zlozvyk naopak nejvíc vadí vám u ostatních? A co za volantem jste viděli nejbizardnějšího? Píšete mi na číslo 606-7363-6 jak SMSky, tak zprávy WhatsApp. Jarda z Postoloprt, za volantem trávím hodně času, vozím beton. Asi nej, co jsem viděl, že řidiči za volantem seděl na klíně pes a přední nohy měl na volantu. No co na to říct. Hezký víkend a hezké prázdniny a hlavně kolama dolů, píše Jarda. Napsal mi taky Radek, mimo jiné, ahoj, mé povolání je už nějaký ten pátek řidič kamionu. Mám návěs na 33 palet a když je potřeba, zapřáhnu jich tam ještě dalších 18. Veronika pak píše, že ta si rozhodně nemůže nedopřát kafe před každou jízdou. A co vy a zlozvyky, pište mi dál 606-736-736 a podíváme se i na ty vaše. A nebojte, soudit rozhodně nebudeme.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

nádech pod vodou rozhodně doporučit nemůžu, ale když jsme u těch letních radovánek a u té vody, tak zatímco většina z nás se v těchto dnech snaží přežít vedra u vody, v Náchodě vytáhli opravdu silný kalibr, taky originální způsob ochlazení. Na jednom z místních koupališť se totiž objevil sníh ze zimního stadionu a byly ho rovnou 2 kubíky. Během pár minut se uprostřed léta rozjela na náchodském koupališti pořádná koulovačka. Děti stavěly taky sněhuláky, házely po sobě sněhové koule a někteří dospělí se přidali taky. Akce se v Náchodě koná pravidelně už řadu let a vždycky přiláká desítky návštěvníků. Takže zatímco někdo řeší, že v zimě není sníh, tak v Náchodě ho mají dokonce i v červenci. A co si budeme povídat, při 40 stupňových vedrech zní koulovačka u bazénu docela jako dobrý nápad.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Je tady 11:30, pravidelný servis pro řidiče, pozor si dejte na D10 ve směru na Prahu za sjezdem na Brandýs. Na 7. kilometru leží podle informací od policistů poklop od kanálu, kličkuje se tam a narychlo se brzdí, takže v okolí Brandýsa rozhodně bacha. Bouralo se pak taky na D8 ve směru z Ústí na Prahu před sjezdem na Novou Ves. Na kilometru 18,5 jsou v sobě dva osobáky a stále se tady brzdí do kratší kolony, je tady navíc omezení, tak opatrně. V Praze pak budete popojíždět na Štěrboholské spojce směrem na Smíchov. V opačném směru to jede pomalu na jižní spojce u Lanového mostu a nárazově se nám ucpává taky Pražský okruh ve směru k dálnici D1, a to mezi D5 a Ořechem. Cokoliv dalšího

0: Red Lights, tady u nás na relaxu 11 hodin 40 minut k tomu, co je nejlepší. My tady společně řešíme vaše řidičské zlozvyky a vy na sebe normálně bonzujete. To je super. Soudit vás nebudeme, tak bonzujte dál. WhatsApp nebo SMSky, Karel ze Slaného píše, můj osobní hřích, rychlé rozjezdy z křižovatek. Nedokážu si pomoct, jak padne zelená, musím vystřelit jako první. Co mě ale vytáčí do běla u ostatních, je nepoužívání blinkrů na kruháči. Lenka Skladná, zdravím do relaxu, já se přiznám k držení volantu jednou rukou nahoře. Instruktor v autoškole by mě přerazil, ale je to zvyk. Mirek Zloun píše, můj zlozvyk je, že prostě musím neustále komentovat styl jízdy ostatních. Manželka už ze mě šílí, mám hlášky skoro na všechno. A co nejšílenějšího jsem kdy viděl, chlápek na D7 jel tak 80. V jedné ruce držel volant novinami a ve druhé elektrický holící strojek a normálně se za jízdy holil. Měl jsem dost. Co bizarního jste potkali, nebo třeba co bizarního děláte za volantem vy? 606 736 736.
1: Takhle hraje Relax.

0: nejlépe, jak můžete. A abyste si užívali ještě lépe, tak budu vám dál posílat ten nejlepší hudební výběr, na který jste konec konců na Relaxu zvyklí. Za chvilku Sulza, Bastille, anebo výborné spojení Elvise a Britney.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Teď by se slušelo říct, pokud právě obědváte, je poledne, ale jestli jste chtěli vstávat třeba v 9, tak šup šup, už je 12.
1: Relax Radio.
0: Meteorologové slibují oblačno až zataženo, ale venku se prohnalo pár kapek a já se obávám, že to bylo pro dnešek všechno. Ale teoreticky by měly přijít ještě další přeháňky a dokonce i bouřky. Teploty budou mezi 28 až 33, ale v západním cípu Čech budou teploty příjemnější, pouze 26. Patrik s vámi, otevíráme další společnou hodinu, budu tady až do té 15. Budeme dál řešit vaše řidičské, nechci říct přešlapy, ale zlozvyky. Dál mi je můžete psát na 606-736-736. A jdeme za muzikou. Zahrajeme si mimo jiné česky Krištofy a bude toho víc. Třeba Kygo, Ellie Goulding a nebo třeba Lenny Kravitz. Zůstaňte s Relaxem i po sobotním poledni.
2: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax.
1: Relax Radio.

0: opravdu nějaký pátek, kdy původní verze této písně vznikla. Máme 1. srpen a co do historie ten 1. srpen znamená, si povíme na relaxu právě teď. Máme tady kalendárium a ještě k tomu dodám, že svátek neslaví všichni Oscarové.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 1. srpna.
1: Tento den roku 1981 se navždy změnil svět hudby. Ladies and gentlemen, rock and roll. Začal vysílat vůbec 1. televizní hudební kanál MTV.
3: This is it. Welcome to MTV Music Television, the world's first 24-hour stereo video music channel.
1: První klip, který byl odvysílán, stylově to byla nahrávka britských Buggles, Video Killed the Radio Star. V roce 1936 byly zahájeny 11. letní olympijské hry v Berlíně, které byly nacisty zneužity k propagaci Nového Německa. Roku 1959 se narodil lídr a zpěvák britské hardrockové kapely Def Leppard, Joe Elliott. Díky albům Pyromania z roku 1983 a Hysteria z roku 1987 se stal jednou z nejprodávanějších kapel 80. let. Legendární český oštěpař Jan Železný se stal tento den roku 1995 na mistrovství světa v atletice ve Švédsku šampionem výkonem 89 metrů a 58 centimetrů. O 3 roky později přišel v Kalifornii na svět artist Leon Ivy Jr., kterého ale celý hudební svět zná pod přezdívkou Coolio.
0: A co vy, zapíšete se do 1. srpna do historie, hlavně pozitivně? Třeba hudebně. A hudebně my pokračujeme s Ellie Goulding, taky s Krištofy a s Simou a stihneme i Lenyho Kravice. Za chvilku u nás na relaxu.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Minuta po půl jedné, jste s relaxem a jestli jste za volanty a třeba jedete po Praze, tak dejte pozor, respektive počítejte s kolonou na Štěrboholské spojce. Ta popojíždí ve směru na Smíchov. Taky jižní spojka je ucpaná směrem na Prahu 9 v okolí Lanového mostu. Fronty jsou pak taky v Novopatské na příjezdu z dálnice D10. Tady je to kvůli omezení Vekbelské. A pokud se chystáte třeba z Prahy na jih Čech, tak čekejte kolony na silnici číslo 3 před Benešovem. Tady je to navíc poměrně nadlouho. Ať jedete kamkoliv, tak hlavně bezpečně a nejlépe zrelaxovat.

0: trávíte i svůj čas trávíte s relaxem. 12 hodin 40 minut k tomu a my společně řešíme vaše, nechci říct přešlapy, ale zlozvyky za volantem. A když jsme u těch zlozvyků a u přešlapů, tak jsem objevil jeden, který se stal ve Švýcarsku. Tam to naštěstí skončilo bez zranění, ale o co šlo? 87-letý řidič omylem zabloudil do slepé ulice a rozhodl se otočit. Jenže během manévru si spletl plyn s brzdou. Následovalo několik nárazů do zábradlí a do zdi a celé dobrodružství skončilo tím, že se jeho auto doslova zaklínilo mezi dva domy. Přesně tak, na jedné straně jeden barák a na předku druhý barák. Naštěstí se, jak jsem říkal, nikomu nic nestalo, ale škody byly podle místních policistů značné. Senior díky tomuto, nebo kvůli tomuto přešlapu přišel o řidičský průkaz do doby, než absolvuje lékařskou prohlídku. A to je další důkaz o tom, že když navigace řekne, přepočítávám trasu, možná bychom ji měli poslechnout.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Rádio.

Ohrává my hudebně, pokračujeme s Oli Marsem a docela stihneme i Alan Farber. Buďte s námi, relax, sobota, 1. srpen. Zhruba 10 minut nám chybí do 13. hodiny. Relax.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na divadelní představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
1: Ahoj, zdraví vás Kuba Slach. Se na vás těším.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Isle 450 gramů za 29,90. Albert.

0: 13. hodina je tady, zůstáváte na Relaxu, hezké odpo.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude převážně zataženo, mohou se objevit přehánky, ale dorazí také bouřky. Teploty mezi 28 až 33 na západě 26. Další hodina je před námi a Patrik je s vámi. Muzika je taky před námi, třeba tato. It's my life. Netřeba představovat Bon Jovi, dorazí ale taky No Doubt, bude i Dara Rollins. A stihneme i Rasmus, to a to už v této první 30-minutovce nové hodiny.
2: Relax Radio. Patrik Pašek. Relax.
1: Relax Radio.

0: Sobotní odpolední relax a vaše zlozvyky za volantem. 606-736-736, číslo pro WhatsApp i pro SMSky. Jaký je váš největší zlozvyk? Co nesnášíte u ostatních řidičů a co nejbizardnějšího jste kdy za volantem viděli? Simona z Rakovníka píše, občas si na červené rychle upravuju řasenku nebo rtěnku, ale co nesnáším u ostatních je lepivost na zadek. Když se mi někdo nalepí na kufr na okresce, mám sto chutí zašlápnout brzdu. Petr z Berouna, ahoj relaxáci, já mám zlozvyk, že jezdím až moc na spotřebu a hrozně dojíždím na křižovatku bez plynu, čímž asi občas štvu ostatní za sebou, ale mě to neskutečně baví. Jinak největší šílenost, jakou jsem kdy viděl, když jsem jel po jižní spojce v Praze a paní na volantu měla položený tablet a koukala za jízdy na seriál. Tak doufám, že vy toto třeba při svých současných cestách neděláte, ale co naopak děláte, mi můžete psát. 606-736-736.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Bon Jovi, It's My Life, 13 hodin 22 minut, my se za chvilku podíváme na české silnice a dálnice, ještě předtím ale stihneme Daru Rollins a Alexa Morena, buďte dál s relaxem, hezkou sobotu.
1: Víkend s relaxem.

0: Dara Rollins nebo Nebe peklo ráj. 13 hodin 29 minut, jdeme na dálnice.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
0: Silnější provoz v těchto chvílích čekejte na výjezdu z Prahy po D1 a pak taky dál mezi 20. a 23. kilometrem, kde se nárazově zpomaluje. Hodně ucpaný je od rána stále příjezd do metropole po D10, respektive následně v Novopatské ulici. Zastavíte se u křížení s okruhem. Jestli na cestách jste potkali cokoliv dalšího, ozvěte se nám, naše linka je stále stejná.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
1: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

Čas se nám zase posunul blíže ke 14. hodině. Z muziky pro následující minuty vybírám třeba No Name nebo PH Electro. Co všechno jsou lidé schopni ztratit? V Praze by o tom mohli rozhodně vyprávět. Jen za první polovinu letošního roku skončili ve ztrátách a nálezech tisíce předmětů. Kromě klasiky, jako jsou mobily, klíče nebo peněženky, se tam ale objevily i opravdové kuriozity. Třeba mačeta, ukulele, psací stroj, zubní protéza nebo dokonce prsní implantát. Ano, opravdu, prsní implantát našli. Úředníci tak mají občas zřejmě zajímavější pracovní den než třeba detektivové. A naopak, pokud jste vy někdy něco ztratili v MHD, možná by stálo za to zeptat se, jestli se právě ta vaše věc nenašla. Nikdy totiž nevíte, co všechno se dokáže vrátit ke svému majiteli. Zpátky k muzice.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Sobotní odpolední pohodu si užíváte ve společnosti Rádia Relax. Jestli náhodou potřebujete přesný čas, 13 hodin 49 minut k tomu. Druhá odpolední se nám kvapem blíží. Než ale dorazí, tak si vyplníme hudebně s No Name, taky Chrisem Colemanem. Zůstaňte s námi a užívejte první srpnový den.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Teď za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.

0: Hezké odpoj, máme tady 14. hodinu.
1: Relax Radio.
0: Na obloze už po celý dnešek zůstane převážně oblačno i zataženo. Teploty budou mezi 28 až 33. Na západě to bude o něco míň, tam maximum 26. A mohou se přihnat i přehánky. Počítejte s tím. S vámi je pořád Patrik. Budeme spolu až do 15. hodiny a budeme si dál hrát to nejlepší, co tady máme. Máme tu třeba i Marka Ztraceného, kterého si dáme v následující 30-minutovce. Slíbit můžu ale taky Avril Lavigne, Lady Gaga a nebo třeba i Softbass.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Patrik Pašek. Relax. Relax Radio.

0: Celý dnešek řečíme zlozvyky za volantem. Teď mám ale dobrou zprávu pro všechny, kteří jsou za volanty a kteří třeba míří do Rakouska nebo dál do Itálie. Dobrá zpráva zkrátka pro všechny, kdo vyráží teď autem na jih. Na jihu Čech se otevřel totiž další úsek dálnice D3 až k hraničnímu přechodu v Dolním Dvořišti. Řidiči tak mohou po dálnici dojet prakticky až na rakouskou rychlostní silnici S10 směrem na Linec. Nový úsek měří zhruba 3,5 kilometru, ale jeho význam je mnohem větší. Dokončuje totiž jedno z posledních chybějících spojení mezi Českem a Rakouskem. Cesta na jih Evropy by tak měla být plynulejší a bezpečnější a přiznejme si, každá minuta, kterou člověk musí stát v koloně, se před dovolenou počítá dvojnásob. Teď už ale jen zbývá vyřešit tu nejtěžší část cesty. Přesvědčit děti, že věta už tam budem po 10 minutách od odjezdu opravdu nic neurychlí.
1: Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na divadelní představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
1: Ahoj, zdraví vás, Kuba Slach.

0: Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

0: Docela příjemná balada, co vy na to? Zůstáváte na relaxu, sobota 1. srpen. Už máte po obědě odpolední svačinka, nebo třeba odpolední káva a děláte cokoliv. Užívejte si hlavně pohodu s relaxem. My tady na relaxu řešíme vaše zlozvyky za volantem. Stále mi píšete na 606-736-736 jak SMSky, tak zprávy WhatsApp. Tomáš z Mělníka píše, co mě zaručeně vytočí, jsou řidiči, co si nečistí auto od sněhu a létají z nich kry na dálnici. Tomáši, mám dobrou zprávu, to se v těchto dnech asi pravděpodobně nestane, takže můžeš jezdit naprosto v pohodě. Veronika z Kralup nad Vltavou, přiznávám se k přelaďování rádia a hledání písniček za jízdy, pořád musíme do něčeho ťukat. Honza z Kladna pak píše, že ten rozhodně kávu a zahazování kelímků po autě mají tam už několik. Tak já si myslím, že moje auto je na to hodně podobný, tak jsem zároveň rád, že nejsem jediný, kdo tuhle tu prasárnu dělá. 606-736-736, vaše řidičský přešlapy, přijímáme je dál.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Na relaxu jedna Lady Gaga, 4:03, jdeme na silnice.
1: Relax Radio, dopravní servis.
0: Bouralo se na sjezdu z Pražského okruhu na Plzeňskou D5. V táhle zatáčce jsou v sobě dva osobáky a brzdí se do kolony. Při pohledu na kamery je vidět, že je to hned za sjezdem, tak dojíždějte opatrně. A potom v Praze, respektive na Praze 4 v Rostelské ulici u obchodního centra na Chodově, jsou v sobě další dvě auta. Tam se projíždí jedním pruhem, ale zásadně byste se zdržet neměli. Jinak zůstává klid, dálnice i celý Pražský okruh je relativně dobře průjezdný, tak ať jedete kamkoliv, dojeďte hlavně bezpečně.

0: tak je nejúspěšnější česká zpěvačka současnosti Eva Farná. Já právě koukám na její Instagram a tato hvězda má 938 tisíc sledujících na Instagramu. Ale když jsme u toho Instagramu, vy hlavně sledujte Instagram Relax Rádia, protože tam můžete vyhrát vstupenky na Open Air Festival Valník. Soutěžíme o ně až do pondělí 3. srpna. Soutěž je úplně jednoduchá. Vy se prvně podívejte na Instagram Relax Rádia, najděte si nás tam a začněte nás sledovat, pokud nás ještě nesledujete, a odpovězte na soutěžní otázku, která je úplně jednoduchá. Kolikadenní festival je právě Open Air Festival Valník? Všechno se můžete dočíst nejenom na našem Instagramu, ale také na webu, a dočtete se také to, že na festivalu vystoupí třeba 100 zvířat, Ivan Mládek a Benjo Band, Totální nasazení, Ivan Hlas, anebo Zakázaný ovoce. Celkem to bude více než 20 kapel. A my vás na tento festival dokážeme dostat úplně gratis.
1: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Rádio.

0: Despacito nás pomalu, ale jistě dostalo k 15. hodině. Hezké odpo.
1: Relax Radio.
0: Dnešek už zůstane oblačný až zatažený. Musíme počítat také s dešťovými kapkami a může i zabouřit. Teploty v Čechách mezi 26 až 33 na Moravě a ve Slezsku. Tam bude ještě o poznání tepleji. S vámi zůstává Patrik a pro tuto hodinu vám budu servírovat tu nejlepší muziku. Můžu slíbit třeba Miraje, Freddieho Mercuryho, anebo třeba... Maroon 5 to nikdy neomrzí. Užívejte si sobotní poslech s Relaxem.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Relax. Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
0: Relax. Relax Radio.
5: Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 1. srpna.
0: Tento den roku 1981 se navždy změnil svět hudby.
2: Ladies and gentlemen, rock and roll.
0: Začal vysílat vůbec první televizní hudební kanál MTV.
3: This is it. Welcome to MTV Music Television, the world's first 24-hour stereo video music channel.
0: První klip, který byl odvysílán, stylově to byla nahrávka britských Buggles, Video Killed the Radio Star. V roce 1936 byly zahájeny 11. letní olympijské hry v Berlíně, které byly nacisty zneužity k propagaci Nového Německa. Roku 1959 se narodil lídr a zpěvák britské hardrockové kapely Def Leppard, Joe Elliott. Díky albumu Pyromania z roku 1983 a Hysteria z roku 1987 se staly jednou z nejprodávanějších kapel 80. let. Legendární český oštěpař Jan Železný se stal tento den roku 1995 na mistrovství světa v atletice ve Švédsku šampionem výkonem 89 metrů a 58 cm. O 3 roky později přišel v Kalifornii na svět artist Leon Ivy Jr., kterého ale celý hudební svět zná pod přezdívkou Coolio. Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na divadelní představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
1: Ahoj, zdraví vás Kuba Slach. Co se na vás těší?

0: jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

0: 16.02 je přesný čas.
1: Relax Radio.
0: Časí. Konkrétně v Kladně a na Kladensku teď zalíbat zahrádky nemusíme, protože se hezky rozpršelo, takže po těch horkých žhavých dnech si myslím, že to přijde vhod, až na to, že možná teď máte barbecue, tak snad na vás neprší. Pršet by ještě mělo, protože sobotní odpoledne má být převážně oblačné. Ta dnešní rekordní maxima, nevím, jestli padla, 31 na Rakovnicku a na Příbramsku 28, každopádně zítra by teplota měla být okolo 27 stupňů Celsia a na zítřek by se mělo vyjasnit a i dnes večer ochladit, protože dnešní noc má být polojasná až skoro jasná, 13 stupňů Celsia. Zítra jasno 27 a od pondělka zase 30. To nám předpovídají meteorologové a my tady máme záchranný bod pro vás, kdo nemáte střechu nad hlavou.
1: Víkendový relax.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: 1. srpnové odpoledne může být všelijaké. Tak teď pozor, v Praze se celá dopravní nehoda. Kousek od náměstí Míru, Vinohradská ulice, křižovatka s Blanickou. Na místě se srazila dvě osobní auta.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

Jste nezmokli dneska večer, pokud chcete oslavit třeba narozeniny nebo to, že začíná nový měsíc. Klub Rádia Relax je otevřený od 21 hodin, netradičně, jinak od 22, ale protože kavárna má prázdniny, tak klub od 21 do půlnoci hraje 80 a 90, třeba i tuhletu partičku Sonic Dream Collective, no a pak od půlnoci hrajeme normálně klubovky.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Ptáš se mrak, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Ahoj, Jelen zdraví všechny posluchače Rádia Relax.

0: open. Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pokud z Prahy najíždíte na D8, tak pozor, 16. kilometr, směr na Teplice, na místě je odstavené auto pro poruchu, osobní auto, zřejmě se to tam bude opravovat, takže počítejte se zdržením a buďte pozorní.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 16 hodin 44 minut, 1. srpen, hezky odplouváno doslova do písmene, tak nějak s pláštěnkou, na některých místech s pláštěnkou, na některých místech ve velkém očekávání, protože se třeba déšť vyhnul, abyste ho zrovna potřebovali, vkladně pořád ještě prší. Takže červenec je pryč a my máme dotaz na sociálních sítích, napsat můžete i na WhatsApp anebo na SMSku na číslo 606-736-736, ale určitě na Facebook Relax Radio. Dokážete měsíc červenec, který skončil včera, který už je za námi, dokážete červenec popsat jedním slovem? Jaký byl pro vás červenec jedním slovem? Napište na 606-736-736 anebo Facebook Relax Radio.
1: Víkendový relax.

Radio Relax vysílá hitparádu. Hitparádu, která se jmenuje Relaxáda, ve které je žebříček 10 hitů, 4 novinek, které nabízíme, abyste sami posoudili, jestli mají šanci v další hitparádě nebo ne. Takže hlasujeme, hlasujete vy hlasujete a my pak vysíláme tu Relaxádu premiérově ve středu od 18 do 19 hodin, ale dnes je sobota a přesně o půlnoci, od půlnoci do první hodiny nedělní raní můžete slyšet reprízu Relaxády pro tento týden. Já vám můžu prozradit, jak to dopadlo na stupních vítězů.

Lorin, Set Me Free. Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rádia.

0: Hitparáda Relax Rádia.
1: Sofia, future history. Bella.

0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na divadelní představení Caveman. Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin se můžete těšit na jedinečnou one-man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou v podání Jakuba Slacha.
1: Ahoj, zdraví vás Kuba Slach. Se na vás

0: styk za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Za půl minuty bude 17 hodin.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
2: Počasí, časí, časí, časí, časí.
1: Jaké bude počasí dneska odpoledne? No tak podle toho, kde jste právě teď. Třeba na Kladensku pršelo a ještě docela zatažená obloha, ale na Rakovnicku má být 31 a na Příbramsku 28 stupňů Celsia. Předpokládané množství srážek okolo 20 mm, což je prima pro naše zahrádky, ale jinak velké dusno a v noci se to vylepší až na 13 stupňů Celsia. V noci by mělo být polojasno až skoro jasno 13 stupňů a to jasno by mělo být i v neděli 27. A pak v pondělí taky jasno, ale 33. Pro všechny kutily, kteří právě teď něco kutíte a jste v garáži, protože vás to vyhnalo někam do garáže, tak máme písničku od skupiny Činasky.
4: Jsem kutil, mám malou dílnu, víc mě nezajímá.
2: Relax Radio. Víkendový relax.

0: Jsme na Rádio Relax, je i novinka našeho nedávného hosta. Jsme za to rádi, že u nás byl Adonis. Zpěvák Adonis má novou písničku Cherry on your cake, kterou si můžete poslechnout ve videoklipu právě na našem webu radio.relax.cz, kde jsou veškeré informace, aktuální fotografie přímo k tomu singlu i ten hodně letně vyletněný zajímavý videoklip.
1: Čekuj náš web www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

0: Naše další písnička se jmenuje Květiny. Já bych je rád někomu věnoval, ale dneska má svátek Oskar, zítra Gustav, tak to bude spíš něco jako na zdraví.
1: Prázdniny s Relaxem.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Teď míříme na D1, konkrétně pokud míříte do Prahy a blížíte se k 34. kilometru. Pozor, tady havarovalo osobní auto, které narazilo do svodidel, takže tady v tom místě se může tvořit kolona. Je to u sjezdu na Ostředek, 34. kilometr D1, směrem na Prahu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
0: Relax Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

Tam, kde zapršelo, teď už je po dešti a vychází sluníčko. A to znamená, že by se měla objevit duha. A to znamená, že můžete zbohatnout, protože stará pověda říká, že na konci duhy je ukrytý velký poklad v podobě hrnce plného zlatých mincí. Podle jedné irské legendy tenhle ten poklad ale hlídá malý kouzelný skřítek, kterému říkají leprikon. Takže běžte si proto, ale pozor na leprikona. No a zítra už to můžete hezky roztočit. Zítra.

Z Vrapic nám tady přiletěla žádost o narozeninovou písničku k narozeninám, tak my blahopřejeme. Písnička je to od skupiny Nightwork, čekám na signál. Dobrý den, prosím, zahrajte kamarádce k narozeninám, moc prosíme, zdravíme z Vrapic. A poslali nám do studia fotku, je vás tam hodně teda, tak snad máte co pít. A jestli čekáte na ten správný signál, tak přichází právě teď, takže na zdraví.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Složky integrovaného záchranného systému vyrazily na D1 k 22. kilometru ve směru na Brno. To je kousek za sjezdem na Benešov u obce Mirošovice. U Mirošovic tak kousek zatím ještě do sebe narazily nákladní auto a dodávka. Na místo jedou složky záchranného systému. Počítejte se zdržením.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: 18.00.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Zapršelo, ochladilo se a proto meteorologové předpovídají chladnější noc. Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno, 13 stupňů Celsia. Zítra už by mělo být jasno, 27, v pondělí 27 a 33. A co se týká hudby, taky máme jasno, za chvilku uslyšíte Ameriku od Lucie.

George Michael na rádiu Relax, tohohle toho zpěváka je velká škoda. To si vždycky říkám, když slyším jeho písničky. Já osobně jsem měl hodně rád, stejně jako třeba Freddie Mercury, Queen, tak George Michael patřil do hudebního světa. A tak užívejme těch, kteří nám tady zůstali. Například Lucie už druhým rokem slaví

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: Pokud máte rádi zpěvačku Lady Gaga, tak Tanec mrtvých je název naší další písničky The Dead Dance Lady Gaga a doufám, že to nic nepředznamenává.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Ten text té písničky, protože my máme z Prahy nahlášeny dvě dopravní nehody. Na hlavní silnici Libušská v Praze Libuši se stala dopravní nehoda. Srazila se dvě osobní auta, na místo je přivolaná hlídka policie. Před pár minutami se taky srazila dvě osobní auta v ulici Mánesová, souběžná s Vinohradskou, a na místo jede policie.
1: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

0: Jak to vypadá? Už jsme v polovině prázdnin. Trošku se přidalo z kraje, nebo na konci června a trochu se přidalo zase z kraje září. Takže zhruba v polovině prázdnin dnes začíná nový měsíc a to znamená, že před pár hodinami skončil ten předchozí. A schválně dokážete jedním slovem popsat letošní červenec? Na Facebooku Rádia Relax máme spoustu odpovědí. Jitka napsala tropy. Helča, jo, tady píše Martina, hnus, horko, no a to jsou dvě slova. Helča, Sahara, Miluše, tragédie, něco tam asi přihodilo, Míša, porod, Věrka napsala vedro, Mirek, spálenec, Jana, zvládnu to, anebo Lenka napsala srdíčko, takže to asi klaplo. Na konci této hodiny se ještě podíváme na vaše odpovědi, ale psát můžete samozřejmě celou noc.
1: Prázdniny s relaxem.

0: Relax Radio. Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy@radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Trošku jsme přitvrdili, tohle to byli zabijáci. Doslova do písmene partička, která se říká Killers. A na K začíná, ne na K, ale na K začíná i název jména skupiny, kterou teď uslyšíte. A anglicky bychom řekli vlastně C jako K, protože dnes je den Colorada. Colorada psáno, Colorada. Colorado, tenhleten stát zasazený v srdci skalistých hor, nádherné místo, nabízí spoustu outdoorových dobrodružství od horských tůr až po malebné jízdy autem. No a my se teď budeme toulat Colorádem, jenom co si nasadíme kabát, takže všechno nejlepší.
1: Relax. Víkend s relaxem.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: 1. srpna je přesně 19 hodin.
1: Relax Radio.
0: Jaký bude večer 1. srpna? Bude to chladnější noc. Meteorologové očekávají polojasno až skoro jasno a teplota klesne na 13 stupňů Celsia. Zítra bude teplej než dnes, 27 a mělo by být jasno a třicítky začnou zase od pondělka. A my pokračujeme celou noc až do neděle. Za chvilku je tady Luna. Aby vás to nastartovalo na nějakou příjemnou, veselou sobotní party oslavičku. Slavit můžete v klubu Rádia Relax na hotelu Kladno. Starty v 21 hodin.

0: je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: dnech.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Tak pojďme na to, přátelé. Relaxáda s pořadovým číslem 1571 je před námi, to znamená dalších 60 minut bude vyplněno muzikou a do třetice, věřte tomu nebo ne, muzikou. K tomu tak jako občas proložím nějaký to slovíčko, aby to nebyla taková nuda. Jdeme na to. Než se do toho pustíme, budeme rekapitulovat tu poslední, abyste věděli, co máme za sebou. A já vám tak jako lehce připomenu, že dvě věci z té minulé trojky už dneska neuslyšíte.
0: Relaxáda. Rekapitulace.
1: Třetí místo, Lauryn, Set Me Free, tak tohle paradoxně ještě jo, protože to tady je 4 týdny, to znamená má ještě jednu možnost, tak uvidíme, kam jste ji dneska poslali. Minule na dvojce, Alex Warren, Passenger. Tak dneska jsme si ji tak jako v podstatě jenom připomněli, dál ji můžete poslouchat ve vysílání Rádia Relax, ale hitparádě už končí, protože už tady byla 5 týdnů minule druhá. Na jedničce Run Run River, David Guetta, partička okolo něj. Musím teda uznat, že minule se mi ta trojka docela líbila, jsem docela zvědavý, co se to, jak se to vykrystalizuje dneska. Nicméně pozor, stále se dostáváme k tomu, že některé novinky takové úspěšné jako nejsou, to znamená do té desítky se nedostanou. No, aby jsme se s nimi tak nějak jako rozloučili, udělali jim pápa, třeba si je i připomněli, tak jdeme na to. První novinka z minula, která se v podstatě nechytla, byly, a to mě teda docela mrzí, Green Day. Wow, a tenhle ten rokec mám fakt rád, navíc Green Day, tak těm to šlape. Ta druhá, Axel the Henchman, tak jako u těch je mi to úplně jedno. Ale samozřejmě jim taky dáme trošičku prostoru, aby jsme si je připomněli, jak tady ještě minule v novinkách zněli. Teď ale pojďme zpátky k pořadí, to znamená od 10. na první místo, mezi tím 4 novinky, hned vysvětlím. Jestliže nějaká skladba je tady 5 týdnů, tak automaticky vypadává a přenechává své místo buď novince, anebo prostě nějaké skladbě, kterou vy vyberete z novinek a dáte jí hlasy a to tolik, že se do té desítky dostane. Je to jednoduchá věc, já se koukám dneska do pořadí, jenom jedna jediná skladba je tady 5 týdnů, nebudu říkat na kolikátém místě, když vám to je asi jasné. Takže se to dozvíte a jdeme na to od desítky. Jako já tomuhle chlápkovi říkám věčný smolař. Ray Dalton, Got That High. Mimochodem, tato skladba, paradoxně, mně se třeba fakt jako hodně líbí a docela jsem si říkal, že je skoro škoda, že jste ho aspoň k závěru jeho účinkování v Relaxádě neposunuli trošičku vejš. No ale nestalo se tak, bohužel. Takže, abych to zkrátil, 10. minule, 10. dneska. A na 9. a to je docela paradox, protože jsem si myslel, že tato novinka z předchozího kola bude mít tu tendenci, že půjde nahoru. Slávek Fam a Poli Garant, mimochodem, asi se ptáte, jak se tyhle dva dali dohromady, tak Poli Garant má svoji značku Corzo, se tomu říká, nebo se jmenuje, a tam chce dát jaksi prostor mladým tvůrcům z oblasti hudby, fotografie, grafického designu a filmu. Tentokrát padlo na Slávka Pama. Písnička se jmenuje Chci si být jistý, není to špatný, je docela zvláštní, že to spadlo zase zpátky na 9, tak uvidíme do příštího kola, třeba se to probere, třeba dáte dostatek hlasů na www.radio-relax.cz, no a vyšplá se to zase o kousíček vejš.
0: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

Slávek Fáma, Polygarant, muzika, která je na 9. místě dneska, ale minule byla 8., což mě docela jako mrzí, nebo spíš se docela divím, že klesla o to jedno místo níž, ale tak co se dá dělat. I přesto, že to je muzika, která podle mě frčí, tak zatím nahoru nestoupá, ale ještě má čas. Já nevím, jako jestli je to podle mě ten styl té muziky pro mladší generaci, jestli tam je málo zprostých slov, těžko říct. No jdeme na 8., tam byla minule novinková zpěvačka, která se skrývá pod zkratkou Mimi Web, což je velmi zvláštní. Je to britská zpěvačka, je to blondýna, vypadá docela dobře a je věčně vychechtaná. Tak dneska je na 8. místě Ensemble Y a hned potom se podíváme, nebo možná předtím na novinku tohoto vydání, Medúza, což je sdružení tří producentů a spolu s nimi Khalid a skladba s názvem Weekend. Ten se blíží.

Projekt Mimi Web, ta holčina má hodně zajímavý hlas a kdybyste ještě viděli u toho v klipu, tak budete mít dobrou náladu. Je fakt vychechtaná jak rohlík a myslím si, že ta muzika, že jí dělá od srdce a že jí to samozřejmě jde. Ale teď pojďme dál, protože před námi je vlastně druhá novinka dneska. Lukas a Steve, to jsou dva producenti, prej to jsou matadoři světové festivalové scény. Asi jo, možná, že tím, že já po těch tanečních festivalech moc nejezdím, tak je prostě neznám, ale mají pro nás nový dynamický single All I Know. Takže když je single dynamický, já si vždycky vzpomenu na ty, myslím, že to bylo někde v Básnicích. Něco je dynamického, je to pro širokou veřejnost a má ten, tohleta písnička přes 1,8 miliardy streamů a tak dále. No nic, necháme to bejt, každopádně mě spíš zaujalo to, že oni dost často hrajou na, a podle mě velmi prestižním festiáku na Tomorrowlandu. Já jsem z toho viděl jednou nějaký jakože kousíček, řekněme asi půl hodinky, a musím teda uznat, že i když to není úplně můj šálek kávy, tato muzika, tak že tou atmoškou mě to docela dostáhlo. No a pak hned v zápětí půjdeme na 7. místo, kam z 9. poskočili z minula irští U2 Street of Dreams. Já jsem někde četl, že oni chystají nový album na podzim, což by tak jako odpovídalo tomu, že nějakým způsobem vytahujou ty singly. A pak jsem zase četl jako negaci, že to není pravda, že to prostě jenom pustili do světa, aby o sebe zvýšili zájem, nevím. Každopádně uvidíme dneska na 7. místě U2 Street of Dreams a jdeme na to.

0: návrat ke kořenům avizují prý YouTube. Street of Dreams je toho tak jako důkazem, je fakt, že tam je ta taková ta typická muzika, ta kytara a tak dále, je to tak, docela se těším, jestli vydají nový album, jestli to teda nakonec vyjde, jak to bude vypadat. Teď ale pojďme dál, protože Relaxáda s pořadovým číslem 1571 se dostává k 6. a k 5. místu. Tam není žádná novinka, myslím si, že na té 6. je relativně velké překvapení. Já když jsem poprvé viděl tuhle tu partičku a viděl jsem nápis Criss Cross, tak jsem si vzpomněl na 90. leta, tam byla ta dvojka, co všechno si bralo na sebe v obráceně. No, samozřejmě klasika, zaujali tím, byla to velká moda a navíc teda musím uznat, že na tu dobu dělali docela i dobrou muziku. A na 6. místě z novinek, to je jako v podstatě jako nejvyšší novinka dneska, dali jste dostatek hlasů a je tady hlavně první týden, tam je velký, velký předpoklad, že půjdou nahoru. Tak to je 6. místo. A na 5. pozor, Justy a zpěvačka Sam Harper. Je to dvojka, Justy je DJka, producentka, pochází z Litvy, ale žije v Dánsku, takže má moje sympatie. Spojila se s britskou zpěvačkou Sam Harper a dali to dokupy a myslím si, že ta písnička, která z nich vypadla, není vůbec špatná. Takže 6. a 5. místo teď před námi v Relaxádě. Mimochodem nezapomeňte, hlasovat do ní můžete na www.radio-relax.cz. Stačí se juknout a ono už vás to, jak se to říká teďka, intuitivně navede.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relaxádio. 6. místo.

0: Šlapej jim to, holkám, co? Já si myslím, že si zasloužili, aby se vyšplhali až na 5. místo a to mají před sebou vlastně ještě polovinu životnosti v úvozovkách, jak já s oblibou říkám. Jsou tady 2 týdny. Just a little. Uvidíme, kam se vyškrábou úplně nakonec. Já bych to typoval do 1. trojky. Nechme se překvapit a jedeme dál, protože před námi je další novinka, jestli se nepletu. December 10, to je takový ten uměle sestavovaný boyband, ale většinou to jsou dobrý muzikanti, dobrý zpěváci a ještě k tomu dobře vypadají. Za touhletou partičkou je Simon Cowell, možná ho znáte z takových těch různých pěveckých soutěží, různej, on objevil třeba One Direction a tak dále, takže helejte, on by takhle nic špatného do světa neposlal. Takže za chvilinku si je poslechneme a hned potom si dáme Madonu. Madonna vydala v červenci album, to je jasný, takže to bude tlačit do nás, co to dá. Ten další single se jmenuje Danceteria, je tady vlastně 2. týden a já myslím, že k Madoně ani snad nemusíme nic říkat. Jako, ona je tak dobrá, prostě, že ta se prostě udrží většině. Já si myslím, no když nechci být takhle jako úplně drsnej, ale když si vzpomenu na takový ty různý hvězdy, co ještě pár měsíců před smrtí zpívali, myslím si, že tohle samý bude případ i u Madony.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: narozeninách v podstatě jakoby podsta nebo poděkování jednomu z hudebních klubů, kde začínala Dance Theory, je skladba o něm. Bylo to v 80. letech a tam si myslím, že to všechno začínalo. Tak aktuálně jsme se dostali na 4. místo. Minule byla Madonna 5., to znamená postup tam je. Je tady 2. týden, já bych řekl, že se nahoru dostane, co si budem povídat. Spíš by mě zajímalo, jestli vzhledem k novému albu chystá Madonna třeba nějaký turné, že by se zastavila tady u nás v Čechách, aby jsme za ní nemuseli jezdit do ciziny. Do těch Drážďan se sice jelo hezky, to je pravda, ale přece jenom to bylo trošičku z ruky a klidně bych se na ní tady podíval v Praze. No, teď jdeme na další novinku a to je vlastně poslední. Kaskáda, Utopia. Co bych k tomu tak jako řekl? Kaskáda, to je hodně známý pojem, co si budem povídat. Je to taková svěžnější muzička a to je tak asi všechno, co bych jako prozradil, protože je tam kombinace nějakých těch EDM prvků, jako když někdo muziku označí jako oslavu sounáležitosti, přiznám se upřímně, nevím, co si pod tím mám představit, ale tak třeba zrovna z vás to někdo najde. A hned potom se podíváme na 3. místo, tam je 2 Sebastian Atas a Viktor Sjöström, oni jsou dohromady švédské duo, který se říká Jubel, existují někde od roku 2010 a skladba, se kterou jsou tady Ocean House, je to 4 týdny, je dneska na 3. místě, šplhačka ze 6., takže si myslím, že stupně vítězů je neminou ani příště.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Jedeme dál, máme před sebou druhé místo, protože novinky už jsme sjeli úplně všechny a pak rekapitulaci a pak samozřejmě mrkneme se na úplný vrchol dnešní relaxády, která má pořadové číslo 1571 a i do ní můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Tak pojďme už na tu dvojku, tam je projekt Michael, což jako může znít trošku neznámě, ale když vám řeknu jméno Michael Fore, tak si určitě vzpomenete na jistou pěveckou soutěž, kde Michael Fore celkem úspěšně zpíval a myslím si, že teď se posunul ještě úplně dál, myslím tím hudebně, a udělal právě projekt Michael a skladbu Spolu. Tahle ta písnička je tak jako o pocitu, že člověk nemusí zvládat všechno sám, takže de facto je v současné době hodně aktuální. Čtvrtý týden, druhé místo, uvidíme, co do příště.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: Druhé místo.

0: Už toho před námi příliš není, to znamená, za sebou máme druhé místo, před námi je jasná jednička, ale ještě něco malého, nebo možná i většího, si musíme připomenout, a to je rekapitulačka. www.radio-relax.cz, to je hodně důležitá webovka pro to, aby jsme se vlastně posunuli už do dalšího ročníku Relaxády, protože v tom dalším to bude vypadat úplně všechno jinak, ale k tomu je potřeba, abyste hlasovali. No a právě na stránkách, když si najdete na sekci Relaxáda, tak tam můžete rozdávat svoje hlásky a můžete posouvat a nebo třeba dávat pryč skladby, které se vám nelíbí. Je to čistě a jenom na vás. Tak jdeme na to. Rekapitulace.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Tři nebo čtyři producenti, to nevím, ale každopádně říkají si Meduza, tři jsou. A spolu s nimi Khaled, to je první novinka, která se jmenuje Weekend, potom dva hitmakeri, Lukas a Steve, All I Know.

tuhle tu muziku je jako dělený. December 10. It's us against the world, oh yeah. Jeden z boybandů, po kterém faninky házejí při koncertech spodní prádlo. Jako někdy těmhletěm kapelám skoro aj závidím. No a čtvrtá novinka, to je Kaskáda. Utopia, trubky, trubky.

0: Ale fakt je ten, že kdybyste náhodou chtěli naštvat sousedy, ne, že vás takhle jako navádím, to ne, ale tak jako vypálit to tak třeba okolo jedný, druhý ráno, myslím si, že se moc asi nevyspějí. No nic, jdeme na rekapitulaci, to znamená na pořadí od 10. místa směrem nahoru.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Věčný smolař, alespoň já mu tak říkám, Ray Dalton, pro mě sympatická muzika Go The Die a je tady už dokonce čtvrtý týden, minule desátý a dneska zkuste tipnout, kdo jste tipnul desítku, tak máte pravdu. Na devítce, kam teda spadli z osmýho, Slávek Farma Polygarant. Nevím, proč mi ten Slávek Fam hlasově připomíná mladýho Mišíka. Nevím proč, ale prostě nějak jako to tam jako trochu slyším. Na osmičce minule novinková Mimi Web zpěvačka, velmi sympatická už jenom tím, že ona se furt směje při rozhovorech a furt si ze všeho dělá prču. A nezní to špatně? I když mi tam trošičku zavání takový jako lehký country, ale to už možná slyším jenom já. Na sedmém místě z devátého místa minule irští YouTube Street of Dreams. Na šestce, tam se dostala takhle ještě jedna novinka z minula, Chris Cross Amsterdam a partička okolo nich, Luisa Sonza a Billy William. O pozici víš, Justy a Sam Harper.

A teď už stoupáme ke čtyřce, to znamená k legendám, je tam Madonna, Danceteria, taková vzpomínka na klub, kde začínala. Jo, to byly doby.

Na trojce máme další duo, tentokrát jo, ze Švédska jsou chlapci. Ocean House, říkají si Jubel, a docela jim to zpívá. A taky už tady dlouho nebudou, protože jsou tady čtvrtý týden. Ono vůbec ten příští týden bude hodně likvidační. Jestli se dívám dobře, tak 3 nebo 4 písničky tady budou 5 týdnů, takže jako budeme mít vyčištíno. Na dvojce Mikael, spolu.

0: možná, že jste si všimli, že jsem na začátku Relaxády říkal, že jedna písnička půjde dneska z kola ven, to znamená, je tady 5 týdnů a dneska vlastně poslední účinkování. Co čer nechtěl, bylo to zrovna první místo, nebo je to zrovna první místo a švédská zpěvačka, která vlastně už dvakrát vyhrála Eurovizi, vypadá velmi dobře, jmenuje se, nebo říká si Loreen. Těch úspěchů nebo těch skladeb, já jsem poslouchal jako i víc těch jejich písniček z alba, má relativně dost. Každopádně Set Me Free je skladba, která minule byla třetí, ale dneska, to znamená ve finále Relaxády, tak je na prvním místě. Co dodat? Všechno nejlepší a šťastnou cestu, protože příště už ji neuslyšíme.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia.
2: První místo.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 2. srpna.
0: Tento den roku 1970 se v Liberii narodila zpěvačka, která naspívala největší hit své kariéry. Americkou jedničku Gonna Make You Sweat jako 20letá pro formaci CMC Music Factory. Roku 1962 si Robert Zimmerman změnil jméno a stal se z něho Bob Dylan. O 2 roky později se narodil diskař Ludvík Daněk, který jako první člověk na světě překonal hranici 64 metry.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
0: V Kalifornii se roku 1977 narodil Edward Furlong. Největší rolí jeho kariéry byl John Connor z Terminátora 2. There's a new Terminator. Dave Stewart, známý z Eurythmics, si tento den roku 1987 vzal členku tehdy slavných Bananarama, Siobhan Fahey. Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.